0: Hej, Jensa, budže znova hoco, hoco, hoco. Tukvilu máme 26 stopňu, jo, budeš s kým studiu, abo přibude s kým studiu. Dopodňa jednačiš, zmejmeš na 29 a potom maximálne 34 stopňu plus. Jutce sú 37 připovedené nedelu, potom samo 39, podľadajte tuž raz, hač so vaši susod, vašemu susodi dier vede, tuž sú to lahíža starše, znano treba tiež vašu pomoc. Haj, kosten vode, vopstarač by moja byč, tajka vecka, ich namovieč, nic na pičo zábyč. Kož do bydlek hodinu však mili takle bož klence, pak vode, čalku čaja abo podobne vupič. A tež doktor Cyril Hančík radži.
1: Dost špič, ale po možnosti nic jenož rzu vodu. Přes počinje my s čovjeki elektrolyta, mineralje zubime, a te dobimo te zase k sebi prača. Naša voda je tajka, zo su tam přemal elektrolyto. Tohle je to te dere, když jen bričku tomu pije, abo čaj, abo tajke vice kajše kola, abo tak, aj sotke napoje, zobuchem to tiško suhno.

0: Melodia je po ludowym spiewie Tule statok zboża stajić, a liczny tekst je od Jakuba Barta Ciszyńskiego. Znano je to, co z was spoznał. Štuž dele dny račok jezor jedže, a tam snano samove stanje přenocuje, za toho budže přichodny spiv zajmavši.
1: Svonco so smiva, smotra na svět.
0: Spiv od Horsta Meltky a Cyrila Kole je Siegfried Schramm 1964 zaspěval.
1: Pan Jesus rodo nam stal, stan je nam domoňu dal.
0: Ničo pak se při tutých temperaturách bule nepříjemy, hač dešť. Tež ve spěvě z Piera Jana Raupa prosi žunský kor vo kuzvo, kýž masovo dešť starač.

a když so potom opravdu deštuje, nadžijame so, zo so njerima, ale zo dešť jenož čichove noci přikadža. Kajšto tež Ingrid Rakec ve svojej melodii spieva.

0: Duž so nadžijam, zo šice z pravej hudžbu horce temperatúry přetrajeme.
1: Crescendo. Hudžba krótko a svodko.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
1: Dobra ranje. Związkuje predsedstvo domovine, starosti sobo zavestčenje srpščine na šulach v Sakske. Predseda David Statnik je čara stejiščo na Sakske kultusvo ministerstvo svoj. Tam se ho vúzbenje, zo je spichovanje srpske reče v ústavo pravnický nadavk. Gremi namovia statne knižostvo tole tež personelne zvopravdžič, dokrež ste herbak kubvanský nadavk a přichod srpske reče v oroženi. Za domovinu rekato, zo v srpskih šulach pred kužde riadu nu vúčo abo vúčoka ste, kež srpštinu v obknieži a ju samozrozumive v šulským šednem dňu navožuje. Čas prúvanju je na vyšších šulach nimo. V Ralbicach sú šice cicečo, vodkanice svoje prúvania v obstali reka ze šule. Tež ve Vorklecach sú šice 8 šuloku a šulorju prúvanie v obstali. Najlepša šulorka s přereskom 1,1 bie Helena Mikoškec z Dželi Kubvanišča. Ve Slepom je prúvania z 55 šuloku a šulorju 54 z Mištrovavo. Nietko hotuja sa na všech cioch šulach na dženznišu vodkanničku. Svoje vúsvedčenia hižo dostavo je 8 vodkanniku Radvorskej šule dr. Mária Grolmusec minene piatk. Najlepša šulorka je Frida Nordniket z přereskom 1,2. Krošćanská gmenská rada je čara obsanknula zrečenie s architektom za tvoj nové gratunie voňovie v obore v Krosčicach. Architekt Marko Gisok preuzal nadavk za plánovanie a dolad tvojanských naprav nové gratunie, kotraž má nastať na ležonosť či nedešo gmenská zarada vo sričsi. Tvoj má pfačič nešto viaca či 1 milión euro, dve cečenie tutej zume financuje gmena s pomocou spichovanských sredkov a z vosebitého Sakského fonca za komune. Gmenská radičelka a gmenská radičeljo gmene Ralbice Rožant sú čara ve Vásku na svojom posledním posedženiu do lečnej přestavky 6 nadavku za najšelako ríše dževa za novotva jednoposkodovo hotovo tvarenia ve Ralbica přepodali. Tak miestrujem nadavky za cichy krioske dževa, za tva vokno a suchotvarske dževa. V budeským spiatým jezore sú aktuálne silné rozmnoženie modrých mokricov. Nemci sú to blaualgen zvistčili. Strotnický zárad varnuje, že môža baktérie vo sebe pola dječí a jara senzibilných osobov strotnické čeže zavinovač. Tohodla sa doporúča, že sa tú chvíľu nichtu na blakách z jara zelenej vodu nekúpa. Tam nevoľnočasné poskytky pri jezoru, kaž v upoštenie čomu, minigolf alebo váženský park sú dále otevrené. A to one biechu, naše povestče, kiš namakače dale na naše internetoje strone rune takéž v našej dámotnej app MDR Sabia.
0: Vedro.
1: Žive slebo pakazave budešine tu kvilu 19 stopňov, dženca zmieme znova tujšto svonca, vostanje sucho a žive slebo zaleze v honi v Užice dženca na maksimálne 40 stopňov, júce potom 8 stopňov očakujeme a niečelu zmieme 9 stopňov a od pundžele má sa zase raz podešťovač.
2: Štož puče, nastupa všetko poriadku, z najmenša tošak je z vesela, co púješť, 4 po na po 6 Čechie.
0: Srbský rozvoz.

Na to spalada mi netko 12 po napošestřich raz. Do naše protoky v Hurkach sveča jutce. 120-letný obstače tamniše vonjuje v obory. Wot po ponaštorioch predstaje sa vonjuje v obory okolnych so a Modžinska vonjuje v obora gminy Kruščice. Tež sa dječi sú šelake poskytky přijotované. Pokalne finale Zapadovúžisko-Koparsko-Zjazka v odmieso Jutze Ralbicach večer 6. je Zakop. Soko Ralbicu hoky raje přečivo mústvu Našice Dobruša. Na Viki Remeswa sče přeprošení Jutze do Radvorsko-Dvornišča inkluzie započatk do podňa Džesa Čech. Niemcach so konstitutionia zase raz väčší dženca a judce přeproša vás na vôjky svedžin ve stáne od 21 hodín hač do polnoci a potom že sobotu večer a poponu dále. Serbský gitarist Matija Hornich zapiska ve duetče s Karlom Winkelbauerom na budeské kulturní zároče Serbského ľudového ansambla Potekim ve Sounddownu za počátk jutce sobotu večer na po 8. Letný koncert Kora Mea za nedelu bu hocote dla vod prajene a nový termín so hišče z Džili. Potekim letný koncert z Kora Mea kišbie poprom plánu a nedelu bu hocote dla vod prajene. Show your

0: U ze šelkých žovou přivozme, so přitom šetvari a takle energiu dôdobne skvaduje. Svojej novej forme s dobom jako pouvodžak nemsce halplajto funguje a při kontakte s povetrom ona energiu zaso kajštajka batéria votedava. Nová chemická juška obstejí z dveju ze sobu zjazanejú molekulou, kotrež sú sledžoky a sledžorio zentetisce uvili. Dež netko energiu přivozmu, napríklad cviecu, pučuja nekotre elektróny od jedno molekula k tamnemu, z čímž so nabýva. To jeho formu zmieni a s dobom započnú jednotlivé molekulové zjazky nabíčadla romadže lepič a vulku struktúru utvorič. Ze žoutej jušky nastane husty čorny gel. A ním nie sú one elektróny hižo na krúte miestno jazané, ale môža so svobodne po ním hýbač, kajž takým pouvodžaku, kajž užívaja so one kompjútorových čipách. Když pak netko kyslík U2 k tomu přinže, přeskoča elektróny na njun a z neho jara reaktívne formy kyslíka činia, kotrež hodža so zaso za dalšie reakcie užívač. Když pak čorny gel svoje elektróny zubi, přetvorí so zaso ročo do žoutej jušky, kotrež hodži so znova užívač a nabívač. Chemická juška přivozme přitom energiu ze šelky žovou, ze svěce, z chemických reakcií, z miliny a tež z roňky nových prúdov. Rúne tak flexibilne hodži sa čorný gel užívač. Z ním môžeš kajž batárii milinu skladovač. Jako pouvodžak molí sa z neho mehké biologické kompjútorové čipy uvívač, s gelom pak hodža sa tež kaj s katalizátorom chemické reakcie nastorčič a čirič. A to šo z mačiznu, za kotru žane metale a žanu plastu netrebaš, a kotruž môže zas a zas užívač. Dopokaz, zo je to možno, netko předleží. To lapuč k praxe je hišče doví, tak sledžorky a sledžorjo.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.

Hej, što sa při tute hocoče tež počí a ma kytro veľde zádživo a klimu a připru a klumpa ve kupelach a sobie môžak a votež kôžak, kýšak mate kôžiča, ľud produkovač kajš hevak nešto. 6 hodin 24.

0: Srpski rozvoz. Pojeste. V studiu Matej Gisvauk.
1: Dobre ranie. Zvjazkuje předsedstvo domovine starosti sovo zavestčenje srpštine na šulach v Sakske. Predseda David Statnik je čara stejščo na Sakske kultusové ministerstvo svoj. Tam so v úzbenje, zo je spichovanje srpske reče v ústavo pravnický nadok. Gremi namovja statne knježostvo tole tež personelne zopravdžič, dokelž stehevak kubvanský nadok a přichod srpske reče voroženi. Za domovinu rekator zo v srpske šulach pred kujšte riadovnju vúčo abo vúčoka stejkiš srpšinu v obkneži a ju samozrozumlive v šulskim šednem dňu navožuje. Čas prúvanju je na vyšších šulach nimo. V Ralbicach sú šice cicečo vodkarnice svoje prúvanje v obstali reka ze šule. Tež v Voklecach sú šice 8 ciceči šuloku a šulorju prúvanje v obstali. Najlepša šuloka s prerieskom 1,1 bie Helena Mikvoškec z Džili Kubaniščo. V Slepom je prúvanja z 55 šuloku a šulorju 4,5 zmištruvalo. Mietko hotuja sa na všech cioch šulach na dženznišu vodkarničku. Svoje vúsečenia hižo dostavo je 8-ciceči vodkarniku Radovskej šule dr. Maria Golmusec minene piatk. Najlepša šuloka je Fridatnu Novotnikec s přeriskom 1,2. Krščanská gmenská rada je čara v obsamknova zrečenie s architektom za tvoje nové gratunie vonjové vobore v Krosčicach. Architekt Marko Gisok preuza narok za plánovanie a dolad tvojských náprav nové gratunie, kotraž má nastač na ležonosť či niedešoho gmenského zárada vo sričsi. Tvoje má pfačič nešto viacač 1 milión euro. Dve cečinje tutej zume financuje gmena s pomocou spechvanských sredkov a z vosebitoho Sakského fonca za komune. Gmenská radičelka a gmenská radičelio gmena Ralbice Rožant sú čara ve Vásku na svojom posledním posedženiu do lečne přestoky 6 nadavku za najvšelako ríše dživa za nuotva jednoposkodového hotového tvárenia v Ralbicach přepodali. Tak miestrujem nadavky za cichy kriorské dživa, zatvá v okno a suchotvárske dživa. V budeským spiatem jezorje sú aktuálne silné rozmnoženie modrých mokricov, Nímce sú to blaualgen zvestili. Strôdnický zárad varnuje, zo môža baktérie vo sebe pola dječi a jara senzibilných osobov strôdniske čeže zavinovač. Tohle sa doporúča, zo sú tu kvílu nichtu na blakách z jara zelený vodu nekúpa. Tamne voľnočasné poskytky pri jezoru, kajž úpoštenie čomu, minigolf abo váženský park sú dále otevrené. A to one bychu, naše povestče, kýž namakače tež na našej internetu v strone Rune, takéž v našej dámotnej appky Šrika MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Živé slibro v Budišinia pokaza miestem 20 stopňu a dženca zmejme znova tujšto slunca. V ostani sucho živé slibro zaleze v honi v Užice na maximálne 40 stopňu, júce potom dalše 8 stopňu a nedželu zmejme 3 stopňu po aktuálnych prognózach a od pondžele. To má sa zaso podešťovač.
2: A što ću možda je tun vostane dreje dženca v nekakim kutnim kućiku, neđe doma kiba za mače klimu pripravu tež nađele. Haj, a druze zas, či dreje pundu na kupanje? Našim koncu šo dere beži, što ješ nastupa v obkat, tu ješ prijeće dere do dženca nišo pjatka 4 po napu sedmiše.
0: Srpski rozvoz.

Pokach sveča juce 120-letne vopstače tamnejšie vonjové vobore. Pokalne finale zapode vúžisko koparsko zjazka od meso juce Ralbicach večo 6 Čeche za kop. Vsoko Ralbicu hoky raje přečivo mústvu našice Dobruša. Na Viki remesvasče juce do Radvorsko dvorniša inkluzie přeprošení za počatk do podňa džesa Čech. Serbský gitarist Mateo Hornich zapíska duetče s Karlom Winkelbauerom na budeské kulturní zároče Serbsko-ludového ansambla v Sundowneru Takrec za počátkem jutce večer na po 8. Lečný koncert Koramea za nedělu bu horcote dla odprajene a nový termín so hýšče s časom z džili. V bio svojich staviznou je serbský lud předčeské zvízky s druhými slovenskými ludami pěstoval a tuto let stotky dlouhé vlivy jsou tež ve zběrkách Serbského muzea svoje sledy zaostajili. Nekotro můžete se trajný vůstajnce vobladač a na vosebite vědženě, k tomu sče nedělu přeprošení serbskorečné vědženě započne so 17 hodinách. Svedenski džen skvadnostnje 25-70-letno jubilea bratruske jednoty malom veku je sveča nedjelu a to vod do poudnja na po jednačeš.

Koš bedlenje abo keža leži v kvotku, potek im na severu tunma. So pri tutih temperaturah dre lipe dušli jedeš stedumske vopravče svoncu, až tož přidatne tešišče pomha su napčekvat zelene fasade vobrozčene, zvosadžene kajštež pšec. Na to však mili přichodže dre, bole dživač, tež tvarime.

0: A čeho večer je zaujšte tu napotamne z vás, ještě bože před televizorom sedžau na světoch mištostvách kopence je Nímska Raua přečuje Ekvadori svoju poslednú skupinsku ru a je podležała skončným rezultatom jen dvaj. Kvalifikovali však sú so hižo do toho za KOKO a na prýňu přiratu ru než polada náš športový experta Pietro Domaška.
1: Hej. Byšte to dženca zaslužná poražka Nímska národa mústva na přičo Ekvadori. Poprom sudere do vystartovali se s najspěšnějšími rotami za nea od 1940. Ale potom nea tak se poradžilo, že se nagazno zavěšče mústva, za to mústvo dále zahraje. Jsou se jara ljara češko činili, Ekvador jsou všetce lepe do prv přišli. To co zmine, kotože nagazman ščinil z kterým se já osobně se znovu doroličil, jsem kůžem už prajory té perspektivu da a menšiny při se do městřovského da, ty od bůh ostarava, nejsou docevajace do ryb namakali Němce a tak doby jen prajč, Ekvador jsou všetci jace čisté hůjivali a jsou zaslužně dobuli. Při rotami 2-1, při tom rožku, Němské muskou jara obnovala, ta a nojo jsou se komplet na to tamo spuščeli, so povidžal, za nesu docevajace, doprka do rybu šišli, ne pa se ničo stalo, one ta so skupinu dotazno dobili, a tak morajmo punželu najno cečo ze skupine A, B, C, D, oda F, a kajš praje nesmizno jace šafli, hač te dvije svetovi mišljosti doto, sme KO fazi, sme jace roto trikili, a tak můžeme v pondělí jen celé jinéše nastajené můžeme vidět a jsem věste, že můžeme tu tež dobeč.
0: Tohle praje Pěto Domaška z Rožanta. Srbský kopor je let žesatky za Sokol Rybicu hokej a za srbské můžeme tež mezinárodní rau.

0: Melodia je po ludowym spiewie Tule statok zboża stajić, a liczny tekst je od Jakuba Barta Ciszyńskiego. Znano je to, što z was spoznał. Štuž deledny račok jezor jedže, a tam znano samove stanje přenocuje, za toho budže přichodny spiew zajmavši.
1: Svonco so smieva, smotra na svět.
0: Spiew od Horsta Meltky a Cyrila Kole je Siegfried Schramm 1964 zaspiewał.
2: Pan Jezus rodo nam stał, stan je nam domoňu dal.
0: Ničo pak se při tutých temperaturách bule nepříjemy, hač dešť. Tež ve spěvě z Piera Jana Raupa prosi žunský kor vo kuzvo, kýž masovo dešť starač.

a když so potom v opravdě dešťuje, nadžijame so, zo so njerima, ale zo dešť jenož čichove noci přikadža. Kajšto tež Ingrid Rakec ve svojej melodii spieva.

0: Duž so nadžijam, zo šice spravi hučbu horce temperatury přetrajeme.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.

Každý láda za něčím, štož předhodco tuž kýta. Ve švýcarském městče v Baselu skoča ľudžo při tutoch temperaturách do reky, do rýna a kúpaja so v zjavných bazénkach a studniach města, štož je tam hinakáč pola nás, oproti dovolené a samo jako očastviaca zábava pšovšo vítana. Viacac 200 zjavných studňů město Basel má a tute so od měščanských závodů vodu ľadaja a vúdžažuja a tomu přijdu potom ešte viacač 123 studňov, ktorýž maja napríklad na šulských dvorách alebo na nekakých statných ležovnostčach. V nime ale každým rožku v Baselu máš nekajku väčšiu alebo menšiu studeň, nekotrých môžeš samo koa púvať, tak vúľke sú a dež netko nechto praj studňa, stajne sú ze čerstvej vodu napilnené, tam jara na to dživaja, zo je voda stajne čista a čerstva a v obedľariu miesta Basel to letež opravdu vúživaja, dež je horco, kaž netko pšindu v bikiniu a kupanských koluach, unie tam, dež maja studžen voko rožka a nechtu sa na tem nepostorči kýba, zo dež a dež číkociš tam neposredne bydla. Kýba, zo stia tam potom v osebe často a jara duo přivokne.

0: Christoph Zisch, da bin ich. A netko zabira so Mirtschin Wenk ze zille Wosse bitte Juschko.
1: 3, 2, 1. Wieder, wieder most a wunamakanki.
2: Dysch se aktualne fachowe nastau chemikario a chemikarko z USA przeczytasz, masz zaczysz, co smiesz do przychoda pokuknyć. Oni su chemisku juszku zhotowili, kotraż energiju ze szelki żołu przywozme, co przy tym szetwari, a takle energiju dołodobnie składuje. Swojej nowej formie zdobom jako połłodziak, niemsa halbleiter funguje, a przy kontakcie z powietrom ona energiju zasokajsztajka bateria wotedała. Nowa chemiska juška obstejí z dveju ze sobou zjazanejú molekulou, kotrež sú sledžoky a sledžorio zentetisce ujili. Dež netko energiju přivozmu, napríklad cviecu, pučuja nekotre elektróny od jedno molekula k tamnemu, z čímž so nabýva. To je o formu zmieny a s dobom započnú jednotlivé molekulové zjazky nabíčadla romáže lepič a vulku struktúru utvorič. Ze žoutej jušky nastane husty čorný gel. A ním nie sú one elektróny hižo na krúte miestno jazané, ale môža so svobodne po ním hýbač, kajž takým pouvodžaku, kajž užívaja so one kompjútorových čepách. Když pak netko kyslík odvaj k tomu přinže, přeskoča elektróny na njun a z neho jara reaktívne formy kyslíka činia, kotrež hodža so zaso za dalšie reakcie užívač. Když pak čorný gel svoje elektróny zubi, přetvorí so zaso ročo do žoutéje jušky, kotrež hodži so znova užívač a nabívač. Chemiska juška přivozme při tem energiju ze šelky žovou, ze svědce, z chemických reakcií, z miliny a tež z roňky nových prúdov. Runie tak flexibilně hodí se čorný gel užívač. Z ním můžeš kajž baterii milinu skladovač. Jako pouvodžák molí se z něho mehké biologické kompjútorové čipy ujívač, s gelom pak hodža se tež kaj s katalizátorom chemické reakcie nastorčič a čirič. A to šo z mačiznu, za kotru žane metale a žanu plastu netrebaš, a kotruž môže zas a zas užívač. Dopokaz, zo je to možno, netko předleží. To lapuč k praxe je hišče doví, tak sledžorky a sledžorjo.
1: Vieda, vedomosť a vunamakanky.

0: Nábožné slovo.
1: Mapa uvrt z dvaj brückena.
2: V tutem čečenju rečiu vo dobroch počinkach človeka, čenca vo pomirnosti. Dživa nie je, zo chce človek šo možné a viace mieč. Vierzo veľe penies a mzdy, jidže a náladnosti, přečelu, přivostovania, česče a svobodného časa a tak dále. Hospodárstvo je na konzum zložené, tun, kýž skromnosť a zľudnivosť priduje, kýž vierzo posčenie, tyje a struvosti dopoma, kýž namolia na vopsvět kečbovač a jun škytač, nezmije veľe pši posluchárju, kýba činičelu. Nie je aktuálne, so vobmiesovač, ale je jara vážne svoje mieze znač a rádžomne je dodržič. Moja četa Hanna všetko zase praješe, kúdoch hordosť Bohu smerdi. To za mne reka, so svoje mieze znajú a respektujú.
1: Prajpou wird z zwei Brücken nawe nadauku serbsko-evangelskovo sadno zjaska. A tute jeho a dalše nabožne svoa a nabožne usuvania namakače tež na našich stronach internete a v našej app MDR Serbia.

Štož ma tako, ja praju raz, zelenú fasádu po takým voprostšenú přitvarenju, ve kotrom špidli tundre je při takého, co če lohšo živé došli nechtu, kýž napríklad ve takým šklenčanem betónovom klocu bydli. A voškyt před hocotu postaré sú tiež vokince a žalúzie, a nekoci zapojšie a se vokna tež se zvožnými pfachtami haj ľudža vedža se při každém škúli vietre pomač. A jen musí tež čaščišo zimnú vodu přes ruce bežeť štač tež dole poma při tutej hocoče. Sedo menšinu po 8. Dobranie přije. Srbský rozhlas tu z mesta.

0: Jaz sem Klara Bjedrichec. Jaz sem rune moje avičinova na Srpskem gimnaziju v Budešine. Jaz sem se tudi spil vupočala, dokaz v Radvoru in šece rado in srpski spil više prezentuje, a jaz sem so tak pravne doponjala na tudi srpski spil, koče so ti hustojo spil na take svečinah v naši vese. Mi so tudi ljubi.
1: Leca k 5-7 letnemu v obstaču je učbna šula svoju kooperaciju ze srpskim ljudom ansamblom znova voživiva. Serbska kultura raje rolu, nic jenož zaso serbske kruhy nás učuje, rune tak sa serbske návožky do hučno leta integruje. Přivšem rozsud za instrument ryka tež zvučvač. Kak to starší dočinja a kak namakaš soa pravý instrument?
2: S tým zvučovaniem vizo to je ťažko. Kúži dzień dubi šon zvučovač, ale má vizo malo časa. A s tým je to ťažko, modujmo šon tý, nejaj kus tvočiť, abo tý prajčpon. No. Vone zmenio, dokýž to s tý naúbku nie, tak dere boa, tak už šmauke boa za jeho úbu a po nie, tu kres kvôlik pravo budemo radšo zmeniť.
3: To je šon vážne, že je njenu instrument píska, to našeho Jozefa Jara Zahori, a jo tež veso očiní. Zúčovan či dobi, a knes kovolik napríklad má tu čučiu ruku za to, tene mode talente nekak kúšu týdžin zase ponúč na te probešin za radu obraz, a to sa jara vážu.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ojovaš, Žižík Sebastou.
1: Českého programa.
2: Na Lišu a Lišu rozčo vjele zelo a kvitaško a z nimi se mała malinka opoznava.

0: Jak šasne svinsne žen, svinco pšaže šakojo juli, pražnik. Jo vedpoudňo, mava malenka grajo vence v peskovem kasčiku. Tvari se ma v grot z peska. Majužo murju, torme a palast getove. A ako čit ktajo do peska vokovo groda blízku gelu z mavých gavuskov.
1: Redne grotju že mam, nien to filujo hysči groblicka okovo groda, a ako möst, přes groblicu zejem dleše kijaški.

0: Agrigo Klimian Arisches Kutonimi Pokaskami.
1: Servus.
2: To ja moja kolegina Anja Juža vam groniła, predne zwiežin piaca w dešnie. Są museli gorzo tedla przesunuć, nachwataż ksierjen w nazimie, ale weto se w dešnie nieco čoj. W domowniskie muzeum w dešnie bużo napszaudu libutaż luft a żagliś ten ugel, ako planowane możesz o tam sami z bronzu lasz. Sobie tak, ako su to stare słowiany cynili przed 1000 lat, kogoś temperatura nie weczasze, dajo na dosć kbiszeju, to ja nam gronią tamne pedagoga a eksperta za słowiański zrejżowiek Erik Panknin. To bużo cewe koniec tydzienia wicze a niżelu przecej we wetwajenskich cacach muzea. 100 let stara je ognova obera v Zaspach v mestčanskem žilu Hošebuza. Tok še večje svišiš, ale to božo jano malo interne krejs kroni nam šecedare vesne obere Sven Puš. Planovane pšešek a žen vetvojonih žuri su vestote dla vetgonili. Nento se jano nažijaju až ne božo se pališ. Tocme palce. Ještě dej byš, víče buža v Tureju športové věraž, kto gronojo ved volejbala. Nadalej plánujo o zavíče svoj domovina kap ved siga živějších zajča na sportništu TS. To dej byš nejpěry kupkové ubižovanie pen finálne kráša. Ta jednotlivé kráša pak budu přikroci švědradla, už je toho, jo turejenská možina obstarova stane, žož pen obželníky mogu sejžeš ve chvotku, píša budu napšedajn, už je toho zmiju basenka, venima mogu se sportlarje teke ochvožeš, to groni nam domovinski možinski koordinator Dominik Krötel. Za turnier Tureju jo se južo 12 možinskih mustvov z 12 serskih so přizjavivo. Mustva su mišane, na ne mini jadno žučo dej pedlabiš. Jo, veno se teke vedmejo. Viče bužo vesne svežen v Čupcu. Tuvaristvo, Vereinsring, jo se teke šake pšemyslivo, pšešivo grcoše, chvotk maju, svojensnu kremu a kvobiki pšinjasu, a šuži budu nastajiš hrobi dva, nemski rasensprenger. Lotte dajo kafe a tykajns, grilla pivo, to šo veciga 12, vjaca bužo DJ graš, a pšece dari tuvaristva Manuel Pape Madrie pšauje gaš kroni, to bužo nejvece grruca leša skaria, ako jo ta vjaz kdy raz vidžova. Skola som duce pši rece, to jo rednje, vesebne tam, že štajo vele bomo a chvotka, neželu vedmejo se v Hošebuzu predne sprejevine koncert. Tam na živiš mestnach ved familjovego doma pši Puškinovem parku, až do radli kojskego myna, nemski Kurzeburger Mühle, doživijo šo muziku a mečo šo tam in. Skola som ved jadneje stacije až ke drugej, kola so vaš jadno ved suja uzvignuš, ve štrom vaše bužo serska muzika, kupka jake Švarc s front s pivarjom Jakobom Čaunakom přižo, jih koncert bužo vedna postyrych až do pěších, cewe program namakajo šo pet spreekoncert.de. Gledašo, blízko z prvinnego myna nic nebužo, inac ako nepery su planovali. Och, voženje a dobre mlince dostanjo šo ve nowej Nivie. Tam na drastvina kupka přepšo si jo do domu niskije špy. Ten stary burski dom ma tvuste murje a jo jednie chłodne kroni nam zakronita Sylwia Tiltnerowa. Tak złożyte muku we mlince iści lepiej. Tam nie przygotuju się droście jami, a mają takie kulku we mlince przecy niżelu wet ziga dwiju do pieszy. A szykne nasze pokazki te namakają szotykę na naszym internetowym boku pet rbb-online.de/zom.
0: Jo, Arunos, my zganili aż ten sprywiny koncert takie upadnio bożko wiedradla. Jožinca, die temperatury stupaš až do 5-6 gradu, více až do 100 a nežilu sama až do 1-100 gradu. To redne jo, až ty se nežilu padaš, to pak my, že se ešte zmeníš, nažijame se až vo chvoženie přížo nežilu alebo penježele. Všetne to trebajú ľuže, natura, zvierieta. Jo, a ten UV-index Jožinca gradu, úsoký, láže, plaživeš, gledaj, čo se přasem prejedke více, pen plá vesem, aber 7, což jo také vile.
3: Da rub ich meine Matze rub ich dö. Da dratsch ich meine Tschuwe dratsch ich dö.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Žižík rádiu. Ahoj, Jovaš. Žižík se pastu. Dneskýho programa.
1: Na Lišu a Lišu rozčo viele zelo a kvitaško a z nimi se mała Marlenka opoznává.

0: Heiko Koselio při telefonie v něj staršině peje dar Dolnosaského gymnáziuma a cora su se ve šuli zmakali cvonky živové kupky staršejské konference a cvonky kupky serských kubaňských expertů. Kto su cvonky staršejské konference, to můžeme se představit, kto pak su serské kubaňské experty. Heiko, nepere raz Dobrý den.
1: No, serbské kubanské experty, to jsou expertky a experty od nás Serbů, které jsou se ve svém povojenském živěniu intenzivně se skupaním zabírali. Byl se ceptal je, ale to jsou také lůže, které jsou živali například ve Vítaje centrum je, abo plán ABC. Ze těch krejzů přijdu naše serbské kubanské experty.
0: Dla cogo štonin to se zmakali, vo com jo ve gvonem to grono bylo?
1: No, náš zamír je přeci zmocnenie serského profila Dolnoskarpského gymnáziuma. Tam ga jsme staršich a taky uknikov přoseli, že před dvěma letoma naraženia a pominania zapodaš, to jsou oni taky cenili, dogromady máme, abo jsme měli 6 a 7 žasech takých naraženiu. Jenko jsme zase, po dvěma letoma tu možnost dali zase nové naraženia ceniš, a nitko, že o to, až bychme te naraženia spýtali realizovat. A cesta je tak, až děláme za to partnerů. Na knižastva, abo v ministerstve, abo v šulickém amče. A včera viaco jsme se přepřašili decenentku města Košebus. To je knění Bele. Ona je decenentka za kupanie hove měště dokoláž jeho město Nošaka našeho dolnoserského gymnázia.
0: Kotara tema jo stojava ves režištu zavišče, što teke pejedali vo úcpě, vo vítaj, vo bilingu ani úcpě na Dolnosarském gymnázium je?
1: To je pšavě, dokoláž tam ga máme momentálně napšadu velike problémy. Ta bilingualna úcpě se za jedný veliký pád nemůže realizovat. Máme jenom ještě malé zbytky bilingualní úcpě a dla toho je vážné, až ten projekt hat schon etwas zachopi na Bramborske Technische Universische ukupanie serbskich ceptalu as to realize votem smet poedali do kolaš teke miesta Košebus obituje jeden stipendi za luži kinche na serbske ceptastvo ho v zum komero Košebus a teke Vilipsku studirovaš o to stem stipendium is me intensivne poedali do kolaš tam je miesta Košebus teke na naše naraženia histras smirnice zminilo a polepšivo. To někdo má jara dobrý nivou a všichni naše žicenia, co se tam realizovali. A pon, když pojedáme o bilingualní úcpě, jo, jsme teď s pomocí ABC informovali, jaké úcpné materiály my zase máme za bilingualní úcpu a tam jo, ten poskyt dost solidný. A pon jsme teď ještě raz analyzovali, kdo od těch ceptarů, které momentálně na Dolnoserbském gymnáziu živají. To, co chceptali raz cenili, tak ukupanie za bilingualnú úcpu. A to musíme koniš až šakoráke sú před letami tak ukupanie cenili. To, s těmi chceptami musíme ešte raz povedať. Eventuálne mohu zvonit zase aktuálne bilingualnú úcpu sobostatkovať.
0: Po takém, čo přišli do predka, čo byli spokojom?
1: No, když gledajeme na kritickou situaci na našem gymnáziu, jestli že o bilingualní úcpu, abo také o úcpu za mamino řecných úkniků, tam momentálně nemůžeme spokojom být. Ale věrno je také, až celá jsme šakoráky k šacině do prýka přišli. Byše to je produktivné, zgromadné živo a já se také věselím, až ta decenenta jeho znění Bele ze Skošebusa, jak nám přišla. Ale také do toho, že kněz Koch ze Svokresa Šprivanesa abo k nini nix z ministerstva. Ta diskusia se s tými zagronitami, ta popřávom dere beži, dokud my jsme jako starše přeco jasne gronili, až my jako starše nepřížemo jako přosarje a popřosarky, ale naše přávo je garantované ve základném zákonu, tam je jasne gronené, až starše mají přávo definovat kupovanie svojiši.
0: Koroni, Heiko Kosel, Vinja, staryšiny pejedar, dolnosarskiego gymnazjuma, corazu se tam zmakali, cvonki živobeje kubki staryšeskeje konferenca a cvonki kubki serskich kubainskich eksperto. Učavne žek, až se nas informirovali a dali veli úspecha.
1: Vilkom se na zaslušanje.

0: A Grigor Klimia na Reges Kutonimi, Pokaskami. Servus.
1: To ja moja kolegina Anja Juža vam groniła, predne zwiežin piaca v dešnje su museli gorzotetla přesunuš, nachvataš kšiejen v nazimie, ale veto se v dešnje nieco čoj. V Domoniske muzeu v dešnje bužo napšaudu libutaš luft a žagliš ten hugel, ako planované mežošo tam sami sprongsu láš. Svie tak, ako su to staré srubjane cynili pred 1000 let. Kokoš temperatura nevečaše, dajo nadosť k píšeju, to jo nam gronio tamne pedagoga a eksperta za srubjanský srežoviek Erik Panknin. To bužo cevekojn styženia vliče a nižilu přecej ve vetvajenských casach muzea. 100 let stará je ognová obera v Zásbach v miestčenském žilu Hošebúza. Tak še víče svišiš, ale to bude jano malé interne krejs, kroni nám všetci dary vesnej obere Sven Puš. Planované přešek a žen vetvojených žúri sú vestoty dla vetgonili. Nento se jano nažijajú, až nebude se pališ. Tvocme palce. Ešte dej byš, víče buža v Turiju športové vieraš, kto gronojo ved volejbala. Nadalej plánujo o zavíče svoj domovina kap ved siga živiešich zajča na sportnišču TS. To dej byš nejpere kupkové ubyžovanie pen finálne kráša. Te jednotlivé kráša pak budú přikroce švietradla, už je toho jo turijenská možina obstarova stane, žož pen obželníky mogu sejžeš ve chvotku. Píša budú napšedajn, už je toho zmiju basenka, venima mogu se športlarje teke ochvožeš, to groni nam domovinski možinski koordinator Dominik Krötel. Za turnier Turiju jo se juža 12 možinskih mustvo s 12 serskih so přizjavivo. Mustva su mišane, na nemini jadno žučo depela biš. Jo, veno se teke vedmejo. Viče bužo vesne svežen ve Čupcu. Tovaristvo, Vereinsring, jo se teke šake přemyslivo, přešivo grcoše. Chvotk maju, svinsnu kremu a kvobiki pšinjasu. A šuži budu nastajiš hrobbitva, nimski rasensprenger. Lotte dajo, kafe a tykajns, grill a pivo. To šo veciga 12. Vierca bužo DJ graš. A pšetce dary tovaristva Manuel Pape Madrie. Pšauje, gaš kroni, to bužo nejvece grruca lešo. Skaria, ako jo ta vjaz kdy raz ližova. Skola som duce pši rece, to jo rednje, vesebne tam, že štajo vele bomo a chvotka, neželu vedmejo se v Hošebuzu predne sprejevine koncert. Tam na živješ miestnach ved familjovego doma pši Puškinovem parku, až to radli kojskego myna, nimski kuceboga mühle, doživio šo muziku a mečo šo tam imt. Skola som ved jadneje stacije až ke drugej, kola so vaš jadno ved suja uzvignuš, ve Štrombaše bužo serska muzika, kupka jake Švarc s front s pivarjom Jakobom Čornakom přižo, jich koncert bužo vedna postyrych až do pěších, celý program namakajo šo pet sprejkoncert.de. Gledašo, blízko z prvního myna nic nebužo, jinak ako nepery su plánovali. Och, voženie a dobre mlince dostane šo v novej nivie. Tam na drastvie na kupka přepšo si jo do domu nízkej špy. Ten starý burský dom má tvusté murie a jo riedne chvodné, kroni nám zakronita Silvia Tiltnerova. Tak svožete muku v mlince ešte lepe. Tam je přigetujú s drožtejami a majú také kulku v mlince. Přece nižilu ved ziga dviju do pieši. A všetky naše pokazky te namakajú šo teke na našom internetovom boku pet rbb-online.de/zom.
0: Jo, Aruno, sme zganili až ten sprivine koncert teke upadňo bežko viedradla. Jadro. Jožinca, die temperatúre stúpaš až do 5-6 grado, víče až do 100 a nežilu sama až do 1 a 100 grado. To redne jo, až tie sa nežilu pedaš, to pak my, že sa ešte zmeníš, nážijame sa až vo chvožine přížo nežilu a po penie žele. Všetne to trebajú ľuže, natúra, zvierieta. Jo, a ten UV-index Jožinca krádu, úsoký, láže, plaživeš, gledaj, čo sa prosím prejedke víče, pen pla vesem, aber sedem, což jo také vele.

0: Jo, gledam ešte na nižeský program. Váš serský program v rádiu Bužo. Šo jadno, kak úsoko temperatúry stúpajú, Diana Šejcová zná o té téme.
1: Gaš nižilu podňapen ochvoženie treba šosť o plamio a pšet vašem rádiom napšaue miestnie. Vda jo téma dlejšiego přinoska vd Sebastiana Elikovského Winklera. Vňo se zabirao ze zvrstvným aspektom našich vúžiských vdu. Obgospodarjenie a oplivanie vdu jojogo téma. Kulna muzika běže k tomu v našej rubrice Muzika týženia kudňu namornika. My gledame neželu na miesto Hožebus a na to sherske tam. Co jo se v zachadnym lieše na tom polu nažiwavo abo zminivo? To stoj v rozpšavie sherskeje zagronitie miesta Anna Kosacoec-Kozelova a my pogledame nuč. Náš kolumnist Bernd Pitkunings rozmyslujo vo aktuálnym šašaniu financirovania vytvardovajnského zavisčenia. Povesči, aby že svovo neželu nefilujote a na zachopienku mogu žiši se vjaselíš na drogovanie přes sviet muzikových instrumentov. Nešedne flete sú neželu svišaš. Potakem, vet siga jadnok ustčevaju gornoserske kolegi vet MDR z Budyšina a vet napo jadnok som pen ja za vas ho ve studiu. Ja by se vjaseliva gave zašaltovali.

Ninto vestanio mi jano ušči cas, s vami rožobno váš, a vám redne kunc tyženia žicuš, ja som Anja Kochoj-Čvarcová. Gledaj šo nas, neviem veľa razu, što to už slušali, myža pak byš, až jo toto nevážnejše pšite, gocoše, vestan šo zdrove a glucne.